0: I begir or nyachach mud spont gur chert gus gur gha mud eventio. So, shna bu vi chert. O rodele a chamer o freshen. Gur hug se des chom kaur wed. Frank is a laust. Agus burud ma vi in shin freshen mar. Vi ansi mam sa Frank is a denos. Agus vi stoi couple focal le cosham le smar vi ag diniela so stoi kemin hen tin gash kas mid frankish vi impression so ach mini kulor ha gortini stach ags vi vi desham kna faus no kur le shen nagan frankish vi am gas shin rutale kuin ach impression
1: dort tun chune ge ge tus wode wol din hanon fast sich da gas abor sto hege benach helene na ra ach couple punt marvian egenam ved heis seed und taura bor lera august bor honas to himar sto hege med gor to go paganis muai de rond hamshen na hur his lata nevo
0: well chine ti de khe august huk she tesh khun fisse va en et gusirin to erik august komu latina august un rote vi and as in chine sto i har muinted ni ro in imri arab ni ro muzikalo wale a yan ni ro ma dach shi sa bor vi mit tiert wale trununa ni ro in khost the pressure glan fin din e ve galmach a gobert maritera education is sto i kor khosha mass er hihur agus mass er e ve gobert agus mass er an erig rodele vi gesh gmor agus well daide chanis krohi ach vi tini vi dini gaurdu rodis vi khmet a gurmach er posta education on mail order maratugu er thomson agus han bofri te posta vi cheshin gal gus vi rin twa teren gon kust mary otul vi merica bishnanchi medishin shupotorcht Ach, yn rwyd y fi chod as fwy fe gobyr yn siob, hi lawg yma ein wyntyr y wain mwyt, mae'r ydyr, mae'r gron nad ych chi'n gwyntyr na hota o'n, agos dair y mwyt, gwmwyl un hyn ti strand yn yr fel ych chi'n, gwrw mwyn cwyd y gwyntyr, agos ffyl nyr y fi yn yr chwam ewr, Oh, he just asked me, Kalini Morris, now I'm a governor, so shopping is more. Eddie McGoonie, Kultov, I'm a good Kangalam le si siwpwt o'n ach nairon le ein o'r tel. Ac anw fi anwain te eg me agus Martin le sin ffres. Mae fi mwyd lwg pobl y canter ar ffad anw cho canw lor. Agus gwyd i fi'n er tes a fi'n y bain eich dod yn tro fi mwyd harfa môr le si ffres. Agus cwyn mwyd ele cwyn eich lam fi mwyd gobyd yn tron rwy'n thawr ach Couple of words and shin are in the blian, a baited heart that emption the fail porric, no heart that a gosh, good meal, good your torso de tiert the debina, ach never on Eden Vresche, taking shot, agus roch on riding my mark, busty stanton, agus brioche dach, lacuna hort hope, gus ni rain dacrocht, agus vian alte, egg dini vi goblin shaw, canal scale tepanol, oti stanton, otatu test. Agus rwy arsteis, agus i anna fres, dwi'n ddim yn leith yr eist, agus ddim yn gwrwyd harfe nod o'r rwch eisyn, gwrwyd cwrs nhw leisyn, agus ban yn eisyn eisiau teach sio y gwni.
1: Rwyd a'n tafoch ddwch eisyn eisiau wedi, agus pwynt a'n tafoch ddwch stoi, mae'r ni mwyd o'r darlo eisyn y gwylio'r aeth chi sylat a'n yfan o'ch chi wyl y seil bali, agus Chamach yn seil yn wersyn mae'r tasia enyw, agos chamach rawig ti standwn yn ddiam yn neud yn ochonial, agos beidio gwneud y beidio yn y môr, anna ffa ti'n gwych egol o hynny, mae yw'n gwych gran siant awn gwych chobos sio stech. Droch hans gwych yn anodd yn ochonial, agos gwych yn nach mewch yn oed yn siarad yw, agos yw'n cael ei cenwyr eich edrych gwrdd i'n.
0: Wel, is leid go ramun ma grahi ha go bit mar shin no to khinins rute kem agus ta pe session ta session le fe kel sgui go ar an chup sha go reir mar dar un seal go reir mar dar un pobl in sha vi glich et head vi shi un chup sha et fa na blian et enos mar ni e frestel et hor so di mon gus shin go hat pe mo khoder shin gus ta session go fier un yo be Ik wil je niet vieren in je vriendschap na maar vindt hamsen kindje vindt er zo dit aardig. Agus vi wad niet moeak bons saura na een amelijke vriend. Ach hoe een schipje schervische ervalt kun fabel. Nu vi bijna aan woers na schervische sin ins bubble. Dertalum gra ice cream parlor in chach, ni queenachlumsa an ice cream parlor. Ach, is queenachlum gurug chushet shervich erig de shervall, nu nara a bank ni aber detertini hiacht leshen erig de honikasas de nu asmerica, shinchal a allerguishin. Gutifin hen rut shervishelle a kuru erfall, dini vi marvini mit kitrein erfawad, vi Dini na ni at hen rut gemach len ni mocht vi kolleid ag sus kuinachlam Martin gunian de gross der tamana Martin ekal fos agus on missur harte erguali agus e anan dini a hesh le kolleid al sieta hiat stert in Stanton agus de kolleid a audu education kushet shervish eile kurach der fallen na raletes not mar et erin brut de bevi on bubble Dienu frestel orup mas bruntnus gun lenin sigliawan atawait nu mas bruntnus atawait le okaid war taile kint warkal nu ma vin dine gale pos nu gale skor dien har frestel artinsha agus dine nachwil feide chastain am sirguliora kapshin nach malo pefanacht le mra ishti shuppay tashet nan sinsha agus eve gol kupan kafe agus kutivin hen tosin le dine shin a kainsle dine ele harter mar derim ta on tatmosfeer faltuch oskultishin sa shuppisha gulniriaf
1: Mam gostoi gul fide de goishin de seal fashion avoid na hola nights a couple of ins le fan de lamra a ta ben de warne chadus na fan de fide de lumse shini modin vic fadin udin stoi ta kan gul ag de hailochs lishin shop of fashion vi to hein go bidan a vi kuzi go to gutin moins a go bidan rut
2: Vi Donald spoke us some nisluche rogra misha herribly in a dish nor a husamansha a capum grum in his oge and thame kinsugur a cleana agus lara nis oge maris kivalum si itson mar babies bioga ishte him Moses basket ishte hi kishan biog egan skippe egan counter agus it beadsach and sha so ur galor bali dos misha in yes sa shoppa sha agus vima a geistach than shin lamora agus a maids of imora a gra madurla martin agus may Honig sé den seo mar gur hit sé an rális an cantar agus an réige, so an gaige a gcónaí, ceol, scríbhnoracht, bot an rudaúirt mára, maidir le muintir na háite agus daoine, bhí simach a bagónaí i daoine. An sin rud a dhear an dóna le gcónaí agus dúrbhil freisin. Na daoine bhí gobar an seo, you know, amsir mar hampla an áirteiste bheith tíocht amach. Bhí sé chósás do gcónaí, you know, fuair an duine seo beidir an cuairs muintir bunscoile, nó bhí duine cinnte do le taistil, nó gur duine cinnte tar éis banaltracht a fháil. An cineál atmosféar a gcónaí a bhí sa siopa, bhí sé maidir le A bheith d'arfach agus a bheith spreag a daoine, agus a gcónaí gearra an rud is fearr go chuoine. Tá sé sin le feicáil maidir le glún dóna agus d'urbhail agus Tommy, agus inis bheith Martin agus mé thó bródúil clíine agus lara a eicáil. Just bheith siad thó, thó bródúil. Lú mar a freisin na daoine a tháinig isteach ag an siopa. Hair na blianta, you know, ma hadi concealer fad isteach an seo. Idir polatóirí, bhí cluifí cártaí an seo, bhí session ceol an seo. Agus bhí scéalta fi, you know, polatóirí difriúil a tháinig agus isteach leo agus muint na háit a bheith gibbert cártaí agus éit na ceapa you know, gineolach siad go maithrub agus iad a gimach an pín agus gachard fáca an seo ag an póker agus na cluifí. Rúis mar 105 dónal a bhíach siad a gimmert. Is muint na háite na daoine ba hábhachtaí go muintir standún a gcónaí. Cyber mission seo and is cuan am láháin bhí me hall and tháinig an sean láún seo isteach na dumps agus mé ó ceap mé gur siad seanach. Is dóí gur siad me an éiste ag an am. But bhí siad a ceúra méid áirithe blianta pósta so ní le sagam an carracha blian a bhí an ceir de bhí an. But is Dr. Noel Brown a bhí an agus a bhean céile Phyllis. Is bhí seo piúca maachta fáinne cladda Bhí mission sin agus bhí mé just a cúra ach bhí mé nán an cion agus an grá a eicáil atrip. So bhí rudaí beagad an sá sin a chunic muid.
1: Agus nach tés an cuim de sin anis le bhéad as ATB, módín agus ugáil siar i bhóidín na smuinte in sin. Acha luama gura de chuidze chuidze gota gota hail hoga bide chair frushin.
2: Muahar test. So test Mulready, colcaher le May Mulready. So May Mulready a fós Martin standin.

0: vis hó boch. Agus gan ein tuir im fósgin nes kecho hok agus vi kursi. Agus vaid na jeg tishke raus is toch min tendine vi sele hin egin vi gebju hald dom gólach dair hisin dúrt rame gobar. Komlum kad hóka sérum agus hók sé hirúrach ligvum dol agus vinn smachan efig tím pláu tjeniag snar chostach snafig nefig tím pláu tjeniag snar chostach snafig Ni vein chúrum, ni vein gnógum, vi sé gata fnachta gabale. Ach a tron hón a son, han har næs i stakken og aurach vod faran tórach da, vi bina bóid meg trasen an hudson, agus is kvílum on da tach, on púis gov datig, agus on bla dóit hóin i tach da nís, da grím na hóin a nís, nís as a gaheis. Agus a son, fag leihant an a jesan, ni vefa meg sísan, ni vein desig a dín meg sísan, agus kvílum, Bir schacht in jessen dol schies vi armlen fugne moor seis doch in arm hies lor manhattan agus homa schies mer vi en governor pataki vi sche bodele dine gas hos han vi en kat vi schulges vi na falle i fat klode hele pictuji de ruine vakuische shoot mu evis gleger mo hos gut kale dine sche vi dine sul gemacht dine in mehr gedacht machs nit agus ni marschen vi Persint benemar vi en hed law astochagas enolkas astoch chwigradi in a yesan enolkas chwigradi nur a tigach vi rawile besh strawile shachied in a marav in waurach agas hed chafat nis mo vi marav vi so sle 5,000 dinish digins the Twin Towers of Edinson ach ye gloha tachtamach enden vi fin a vun ye leader Ach, en den vi os hjuen, når vi lige videre marv.
1: Når din sådan fad af Marioch og Helen, on revahene godt har han nu, revahene godt har rynne, revahene godt har han?
0: Vi ni rev egen om, ni revahene går med en den vi Marioch stig an. Når din små Marioch stig ins na Twin Towers and Lawson, na sja, din vi går beran. Fyr dødt han, chihet så der har det chi, ernig. Anachid, einmach a ernig, ma hentu siist jina hainmach a nuv Paulini, dina vi gobran. Vi kólacht erigadish, Cantor Fitzgerald, stigs an archin, stigs a Twin Towers. Vi dava nár di mara. Agus mariach sheikhi adha kwega hocht dina gusun an lawson. Ni hondar machas nait. Ach na yesun, chori sahane ar o valin roba I gunta vi o, dina da galti in a gwaelgi in huawrach, vi chahane ge, shneid ni wala chayner ha. Agus, John Tierney bænum da súd agus vi sé posta hál í Staten Island vi makta instan Paulini agus vi en makkaile John Patrick Tierney vi sé dýrach tosnahe an úr sin leisum brigadu tóin vi sé sáchtan í dientage vi nýhi sin dientage agus nere hónig an gleichar maiden hjartan vi mehivale ach dúce lim sé sáchtstruk sú sé sís agus ní hónig sé machas sáchtmina fi hida vi sé Agus vi sé tubistach da vúlis le náhiris le na vóhir in a jesan kailach a táhir gá vílis a hocht fer úsal kert ach dýna mar sin brein sæs dýna mar ég brein sæs dýna náhónig bachas
1: Gnáhú ína sé dala múna gud eib sé Kunnus da gáharig an sél dýv sé in a jeg san a helen
0: Gáharig sé an a hapag Gáharig a sél amerikan a vúr sa tlískur Hónig sæs tír gró an a lóidach an kín Satir Hénig, sæs sjass af lesi dýr dýna mætti stakst en arm ná bech dól en arm berir dýna krumach sæs sé danvachin að flegi krumach dyg ná peiskila ach vi brutach verke mætti machar fulúin las ma dan hentig agus vi dýna sást rði januvar sundi týri vi dýna sást karta berir í gíli vahli kursi sá valdugta. Mar sin ræf á gubber, agus fyrir fóðla sjækst trein, agus fyrir stáun, na pólíni, agus styrir ís áskil da vóla, agus hordóri ís da vóla. Svo ræf á kintin á bachinni, kura sjækst vegi mændingut, ach, ræf í tíð da vóla, styrir fá, og hann fyrir sér sjögum maður, dyrir fóðla teinig, mar hann sá valdinn ís, dyrir fóðla tein, ach, hannig, bunných rydy, hannig kóris landóla dian stach, hannig bunných na Homeland Security mar hampla. Tos ných a dian of tafad ar gynne, tos ných a fadar gynne. Hannig chyn cín áras ar vuslamig, áras ar achtranig, ach ar vuslamig ach gahoirithe, agus bwhrua iad, I gahir nú áurach,

0: made Vianica agus na hen noit a hoder, vi hers feirra, digginto. Vi sein a rein lavoin, vi tacht valio no bertron hona. Vi bertar sit a trastan vum, vi der gut mail le mali. Agus vi sitet son agus dusle mahin, kad hien a tunish, vil tuchin fnachter a drain. Os rodega vil set no shen egent fachtum, agus dusht maranem. Agus geris mach agin giet stadele. Agus son, Vi sitin sin a fechlis gyr trein elis mi fnach go gblesg ochr adegin go duch glor. Is ni hannig hen glor stúrt a ónsig vi fag a bali nish fin rosa. Agus a sin amach, ni yechas na ni ignis. Lian isarum le mo heil. Ach, hannig an slant oil chan kín, gumuar, agus o hef dole stachs na herfort, hasi le fishgin tinuv, hannig sheshin an dvor chan kín, ni raf shachof furisht, beder vizig oil chan vi gobri amerika no fnacht amerika. Agus a masked amerikanik hénig an chudi beara kogar as gobrloha, nari gira indo if kad gaharig vur seil, gaharig an seil ar fadaka. Ni raf ein tahi a kusun, unsi ar a dalaf hénig. Ni raf ein tahi a kusun, go duk fwi stach agus go mwyl fwi an tír, go mwyl fwi an da an na Twin Towers, an sample bawr fi gymerica do hefres, do'n gapitid lchwychus agus do chwrsi ac na mwychta na tír, agus go mwyl chyd, agus ni vrahad ar sof olta, agus ffwrdd ar hen awr ysoch fi gynne, agus hwndr stach, agus ta han dŵna, han ffosgi sy'n ni nisio tachtach yn cyn nis mô agus nis mô. Slimmer ha. Ach, tenni vann vis kan til den enkelte lahele. Agus fider ro, ni sjette dis dur det gud dolen år, gud vetach muslima ha vene vera kjær no arug. Agus tauch mandami en son kuple mio hin. Agus vis levende var per under schachtene agus sja, na hendene ro, na hjerte ved halahele nuv, igen gomora 9-11, mar gud dinne kubaha. Tenkje to, gud dinne kubaha. Ach, Tá sé ann tá sé tofa agus tá daine is súil gan éú leis, mar an rud féna muslimid ná da gin tú an dram chuigisteach in sna hitáin in lásan agus a raibh na céad Eán. Muslim i bheitthead se ach fiidir tréáil America. Bhíidir take isteach. Fréáil ar America chuna Eán na gettilt. Agus mar sin bhín rud a fad bhí America oscailte suasacha agus ha America de fiúlinniuh.
1: Helen, gur míle maithagat.
0: An fáilte rót.
1: Bhí sé anna spéisiúla bheitthe géisteach leat. Smór rád eile iad mís de fléim, mar jáilir an lá tragódach, an lá grána san ach gur míle maithagat as tacht chúin agus hádan éignach tééis téach sa chur go hálinn Helen an chlás ar an rádio ríist. Ní le anim leis, ach tá, tán ceart ag an éis dúir san, be mí de caint a ríist leat hásúla
0: hún Helen. Ar go
1: hálinn tó sa chlás na hén lá chúin. Gur maithagat a Helen. Helen ní hén san a caint ag an gomóra atá ian a vinóf ar fóida dáin vóis ar chúig blian a fihid ó nuid a hárla tobist 9-11 go dáin hén. Ag an is tá an fairlén agus an túdar an doctúr Iaman ó Cisáin lum ar an lína dé a bheitha sa Iaman. Gwmaith yn eich. Beg o coed anna hi miwler siwl y gyfsio tron hwnna yma le fwyrna i am yn mwynt yn y Britannia y tacht chwfada le sianonod cultwr y tron hwnna beth yw hyn yn y masg y cwrsi sy'n yn gangel y hyn siar y fada ho eidwyd mwynt yn y Britannia agos mwynt yn chwyg y mwyn ac gohoed y hy. Cyn aed siar gydidwch y hyn yn nasg so?
2: Well, change your word, she is just the man. Isn't he? Matatus mini for Iskari, Gustini Marshin, Chapter Ghost, Ahmadirish and Novel of Sagan in Ocht, Imirke, Nier Nochagas, Noel, the Hire, Hon the Britannia, O Mardurtu Hain, Asajin, Ahas Kuigimu, and the Irishkrit, the Moon, Gahide, Hosse, Gitrain, Temple, and the Blee, and the Mili Shay Head. So the Shin Kerikate, Shabli, and Margera, Seder, a Golemach, and the Slochin, Shinam Shirkin, Tali, Agus in the Yershin. Agus ta scale shin wa ta se gilodi ni Mariella na gaini fi anya aber she jig ni agus kogandari is marshin jaf nilis and egg nerchin dini gro dini gra erni balu mach on the franke agus on the britannic gahardage if I kate bli an ella rubbishin agus the gilodi okay to simula bant lo shoot agus shin tiga in britann gerach dinu wal ma hen ma brentu ar leich gal agus ma tatu gwelir imrych as eirin ar waragish yn rytan yn pwynt is congri dyn the warin na hiorop ar ffad da eirin. Agus ma'r sy'n dweud is corsyn ni fi ynto wad fyr sy'n stair.
1: Na fwyn si ha gwt gyfwyl yn dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dianst ydy'r dian

agus bin dar a cartan of rusna chun teichirí an farvoig in bánor gavíle se cahir diag na dúrtlip leis ag ma. Ta se sa múl vi geistach leis na tafid na blianta sír ní raf na fecalities mar defa chomásin dar a fan fóna clicking nún machine vi ausaid ach ta se da eri chó sophisticulinis le blianta biogan os. Well, an cair blianta nís tíani cailin áfort lárig a vúige. Rebecca McCarthy Kent. Agus ta si sin gnoch gma o hyn chwma bi'n si le Celtic Steps ag zolan o ddeal na chyd. Sia chwy fi nis le ffwrn mewn achos si sôs cwpl o part o baed Rumours a dart agus Young Diana. Rebecca McCarthy Kent. Bwhwyr chafil is o hoch tiag.

0: Mar Luig tosach ian gan a horoin.
1: Oh.
0: A bheile chlostol sa gaid copla nomaid ele. Luig to Everything I Do le Brian Adams fi ag bór na gortcha ar fa a wad. Sé seachtan deag as a chéile. Agus hánig sé sin o scanán. Darf Tettle, Robin Hood, the Prince of Thieves. A eshu an bliain chéine. So sin it chéad led. An darna chéan nágar eshu Terminator 2. Cian a bhí ól vórs na Victor Lina de war gyr Carse Dúlán, raibh CGI agus an maidu bhí buanta machadí sin sil an scana níochta agus eshu freshen Beauty and the Beast choma le Twin Peaks. So cúpla clór telefíse, cúpla scanán iconach eshu an bliain seo choma leis an oran iconach sin a hahan láta ich Gillian, Brian Adams, Everything I Do. Clush mod eisyn ar bol biog. Ac ffog mwyd fwy o fe, cwbl yn nôl chaf, dyn y mach na fyr chyn flin yn yr hwyrle yn yr rodi eisyn. Ac ffilm mwyd ar yna chwrtacha yn sio, le Olivia Dean, sio So Easy.